0: Noc plná hvězd.
1: Voláme Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. Tady Voskovec a Veri.
2: Neznáte, prosím vás, nějakého pana Pfitznera?
3: Pfitzner, něco se mi jeví, počkejte. Krásný člověk, pleť jako sejra, hlava jako koule.
2: A on je prej místo starosta města Prahy.
3: Jo, to by mohl být statnej, auf genordet, tedy naseveřený. A proč se vůbec ptáte?
2: A já jsem tuhle čet, že prej na staroměstský radnici vítal delegace ze všech protektorátů.
3: Prosím vás, a kolik jich bylo?
2: To jde porád, víte, jedna za druhou, jak je SS-mani přivádějí z nádraží.
3: V Okovech, víte?
2: Ne v Okovech, to si pamatujte, že v Okovech je jenom výkvět národa. Tohle jsou spolehliví přátelé režimu, delegace, řekl bych, prodejné.
3: Něco jako sbor odpadlíků, obec věrolomců.
2: Ano, bratrstvo úplatkářů, zábavní kroužek za prodanců, spolek příživníků, domovina po Němčenců a tak dále a tak
3: prostě
2: dále.
3: Prostě typické vlastenecké organizace německém protežovaných států.
2: Ano, protekční děti. A ty protekční děti právě skládají hold německé Praze.
3: Říkáte německé Praze? A co ten Alšův obraz zrovna ve vchodu do radnice? Jak se to bude s panem místostarostou Pfitznerem rýmovat?
2: Jaký obraz?
3: No ten od Mikuláše Alše, neznáte? Hold slovanské Praze.
2: A to se právě nerýmuje, proto přišel pan Schreiber a dal ten obraz sundat.
3: Víde, a na šup byla Praha německá. Němci to umějí, to je marný.
2: A nejenom, že sundali hold slovanské Praze, ale vypsali soutěž na obraz nový pod titulem hold německé Praze.
3: Ale dejte pokoj to mi, prosím vás, povězte, jak zvládla ruka mistrova námět tak beznadějný?
2: Tak já vám to povím, ruka mistrova zvolila námět z dějin.
3: Z českých dějin?
2: Ovšem, z českých dějin o německé Praze, Libusche.
3: Co to?
2: Libusche, vyslzí necht, kněz na Libus je ta první Němkyně, co přišla do Česka.
3: Jo, Libusche věstí slávu Prahy, to namaloval.
2: Jawohl, die Libusche prophezeit die größe Deutsch Prags,
3: Já vím, jak skočila z Vyšehradu na příkopy a založila německý dům. Deutsches Haus. Graben 26.
2: Já 26. Ano, jenže příkopy přijdou později, víte, ty dala Libuše vykopat kolem na obranu buršáku proti zlým Čechům. To víte, ona nemohla zvládnout situaci.
3: No prosím vás, slabá ženská, no, ještě k tomu věštkyně.
2: No co měla dělat, povolala sobě za kníže Přemysla, den pro zemysl, hací si Hergerufen.
3: A prosím vás, odkaď si ho Hergerufovala,
2: odkaď na tom obraze je vidět, jak ho volá ze Sudet, víte? Namalovali ho pěkně germánskýho, zrovna jak zatknul otku.
3: To ono se už tenkrát zatýkalo?
2: No každej pořádnej sudeťák musí šmahem zatýkat, to nevíte? A Přemysl, to nacistická věda dneska dokázala, bylo kníže germánské.
3: To musí být krásný obraz, ten hold německý Praze. Jako bych to viděl. Vpravo Libuše, ze zadu, pěkně velká,
2: jo,
3: statná, tedy všecko veliký.
2: Jo.
3: Aby se poznalo, že to je sestřenice od Germánie. Teď uprostřed Deutsches Haus.
2: A v oblacích vidina německé Prahy. Místo věží se všude ježí německé bajonety.
3: Kostel jak pickelhaubny.
2: Městem hrmí Vltava.
3: Od Smetany?
2: Ne, od Wagnera. Lípy na Václaváku oroubovány.
3: Co pak? Vadly? Mniška? Babky?
2: Ale ne, musí se z nich udělat germánský duby.
3: Prosím vás, to jde naroubovat na slovanskou lípu germánský dub?
2: No ono to nejde, příroda si nedá poroučet, ale na obraz se to namalovat dá. V popředí obrazu roh hojnosti. Překypující ovoce. Máslem, uzenkami, chlebem, mlékem a strdím.
3: Tak podívejte se, ona je v Praze všeho dost.
2: Namalovený ho na obraze, to nic nestojí namalovat, že obyvatelstvo má všeho dost.
3: Tak ono obyvatelstvo už toho má dost.
2: Ono toho má dost, ale to zase na tom obraze nesmí být vidět. Naopak na obraze je vidět zástupy Pražanů, jak přinášejí dobrovolné dárky na Winterhilty. Ovšem, že to není všecko. Vrata do Deutsches Haus střeží regiment SA-manů v plné polní výzbroji s tanky a děly.
3: Typický pražský děti. A proč vlastně ten německý dům hlídají, když mu celá Praha holduje?
2: No, protože se z oken Deutsches Hausu dívají tvůrci německé Prahy, takový pánové jako odborář Stočes, Oberleutnant Fousek, samozřejmě pánové Frankové, Neuráti, Landráti a Obráti.
3: Prosím vás, co jsou to tyhle ty obráti?
2: Ty landráti a obráti jsou ti, kteří se už nevrátí, až se to obrátí.
3: A to je musí hlídat?
2: No, oni se bojí, to je na tom v obraze to nejzajímavější.
3: A čeho se prosím vás bojí?
2: Pravdy, protože pravda je, že Praha není německá.
3: Nýbrž Praha je,
2: byla a bude česká.

v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco bojí, ale pak se napil, alkohol ho labil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

mine. Sotva se vláčí, když najednou je mine. Noha nohu, nohu, noha nohu nemine.

0: Tak já jdu.
1: Noc s hvězdou.
2: V jedné dědince pod horama měli hody. A čí jsou hody? No naše! Tetky už 14 dní líčili v izbách aj venku a zametali před chalupama. Dědina napucovaná jak drůžka, modručké obrovnání svítilo do ulice a za oknama trčali rozmaríny. Tož, hody můžou začat. Vůňa spečených husí, koláčků, vdolků a babůvek sa tahla po dědině. Na jedném konci vyhrával štrajch a na druhém plech. Heligonista se nafukoval jak žaba na pcháči a starý hrůzek, který byl zlý na babušu, řezali do bubna jak do festuňku. Děvčice, každá vypraná, naškrobená, vypiglovaná, sa ohlédali potom svojem, který ju bude vytáčat, a šohaje užívali trnkové kapky, aby si zatvrdili náturu, kdyby snáď někého napadlo vlézt do sola. Tak deň přešel v dobrej pohodě, bavení, jezení a pití. A večer už sa slézala omladina k muzice v hospodě na dolním. Muzikanté si oblízli zamastené huby, a než hospodský služka pokrájala svíčku a nasypala lněného semenka na dlážku, tož každý vytahl 3 piva, aby měli co potit. Hrůzek řízli 3x do bubna a už sa jelo. Rtata, rtata, rtata. Kapelník Jožka Činel zataktoval kladinétem, sedl k notám a s očima vyvalenýma pískal jak derviš hadom. Šohaje plésky do dlaní, vyhlédnutou robku vzali dokola a za chvílku bylo u muziky živo a veselo jak v parlamentě. Ruky v luftě a huby otevříté, že hospodský musel zavřít dveře, aby nebyl průvan. No a kolem 10. došel zákon hodů. Solo stárci. Je to podsta stárkom, která se musí dodržat a nedaj bože, aby tak někého napadlo. Ale co čert nechtěl, napadlo. Nějaký regrút z horního konca, který měl chuť na facku, načisto klidno vlézl do sóla. No a hlavní stárek pustil děvčicu a dal mu načisto klidno takú pohubě, že mu baranica vletěla za šentiš. A už to začalo. Chytili sa horní a dolní. Šohaje břeskali jak pavijány, děvčiska, které byly zgrčené v kůtku jak slépky předeště, sa do toho přidali a už bylo řevu jak v opíčím ráji. Stoly zaprašťali, sklenky spadly z pultu a policajta vyhodili z hospody, aby sa mu něco nestalo. Lampa, která sa náhodou potkala s flašku, blikla, prskla a zhasla na čisto, jenom dráca húpal u stropu a hasičský obušek vyletěl oknem aj s řemenem. Bitka začala. Ještě nebyly ani uvařené krůpy a křiváky už lézly do žeber. V chumlu, který sa motal na zemi jak hnízdo chobotnic, bylo aspoň 50 ruk a o něco víc noh, protože tam byly aj nohy od stola. Kdyby mezi zápasníky hospodský nešťákl 2 putenky vody, tož by sa rvali až do rána. No a když zábava skončila, brnkal si Matúš Pelech na kudlu, kterou měl vrazenou za uchem, a Janek Lízačka měl ukopnutý nos. Francek Pípez měl reklamu pivováru narazenou na hlavě a pastýřů Jura měl levou škraň opuchlou jak papuč. Ostatní měli hlavy dokřápané jak žufany a z hospody byla šopa na dřevo. A tož včilsatá divoká partia zešla u súdu. Lézli jeden za druhým jak slimáci a každý sa ohlédal jak spráskané psísko. Bylo tam tých kakraholtů jak škaredých koňů na jarmaku. Došel aj starý Filčák s rošlápnutým heligónem a Hrůzek s roškubnutou kožou z bubna. Tož co, chlapé, kde máte včil tú divočinu? Každý sa krútil, že to on ne, že on nic, že to ten druhý, a takto zvedli jeden na druhého a byli v tom všetci. Velice sa ospravedlňoval Jura Pecen.
3: Pane soudci, já jsem v tom nevině. Někdo si řízl nohu od stola přes golozňu, že jsem ostal ležat a kdo šel kolem mě, každý mě kopl. A že se někdo si zatočil kramflíkem v hubě, o tom ani nemluvím.
2: Pán soudci si prohlédli celou zestavu a pravili. Tož dobře, chlapci, žádný nic nevíte, všetci jste líňátka. Kdo ke ho popichal a dobil, také nevíte, ale do mlátění jste všetci a z hospody je noša třísek. Tož v čílu mám solo já. Každému 3 dny heligon s bubnem zaplatit a hospodskému škodu nahradit. Jura Pecen řečnuje na chodbě k dolním.
3: Ej, však počkajte vy somáre na ostatky. Kolejku čí mám na hlavě, tolej každý dostanete liskanců. A zavolajte si hnedka i ševca, aby vás pozašíval, soplivci.
2: Tož nazhledanou po ostatkoch.

0: být ornanci, nemám šanci. A mý sliby jsou jen canci.
1: Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, jo.
0: Nehnu palcem, už nejsem tkalcem,

Nancy whisky, whisky, whisky, Nancy, jo. Nezalhávám, s Nancy spávám, celý týdny trávím s ní, mě jak štvanci, velí Nancy, však mý stezky léčí hezky, whisky, whisky, Nancy.

0: Noc plná hvězd.
1: To jste vy, Tuško?
2: Co to povídáte? Haló? Otevřete!
1: Nemůžu, já tady nejsem.
2: Jak to? Nejste, teď vás slyším.
1: Já jsem odešel už ráno, to, co slyšíte, je nahraný na magnetofon, služba pro nečekané hosty. Jakmile zazvoníte, současně to zapne magnetofon, pozor, vypínáme, klap.
2: To je mrzutý, že nejste doma. Jde vám totiž o peníze.
1: Haló, říkáte o peníze? Vy jste pan Kouderka?
2: Jo, jak to víte, magnetofone?
1: Pojďte dál, pane Kouderka. Velice mě těší, já jsem totiž myslel původně, že jste modelka, pane Kouderka.
2: No jo, víte, že jsem modelka, já jsem zatím Kouderka, víte. Kde máte ten magneťák?
1: Dáte si něco pro osvěžení?
2: Ale co pak to, abych si jednu dal, je tam lezavo.
1: Jedna lesněnka velice osvěžující, dělá to chutek takovej ozon. Jen to ochutnejte. No, vybírejte a koukejte, pane Kouderka.
2: Promiňte, laskavě, zaskočila mi ta lesněnka, ale tohle to je. Je, ale tadyhle vidím, mistře, vám sem zatejká, víte?
1: Jo, tadyhle jsem zatejká, ale já z toho udělám umělecké dílo.
2: A jsem taky?
1: Tohle je už hotové umělecké dílo a jmenuje se to První záblesk vzdělání v duši analfabeta. Zdařivé, že já?
2: No, tak co pak, to já už jsem viděl lepší kousky.
1: A vy už jste byl někdy v galerii?
2: Jo, jednou. Zrovna Lilo, tak jsem se tam schoval. A hele, to je pěkný, to se mně líbí.
1: No tak to je hon na králíka.
2: Ne, já myslím tadyhle, ta slečna, víte? To já od někač znám.
1: No to já jsem dělal jen tak bokem, ještě to není hotový. To.
2: Jo, ale pěkný to je.
1: No to je možný, je to takový banální typ.
2: Typ to je, to je pravda. No. Tak mistře, abych nezdržoval, je to za 1200.
1: Vy byste mi za ní dal 1200?
2: Co já? Vy mě dáte tady za sdružený inkaso, tady to je.
1: Cože? No ale to je od vás podlost, pane. Vy jste tvrdil, že jste pan Koudelka.
2: Teď já taky jsem pan Koudelka. Já i musím být, protože můj tatínek byl pan Koudelka a moje maminka byla paní Koudelková. Takže to u vás dělá přesně 1218 korun, tady to máte.
1: Vy nejste pan Koudelka, sběratel tedy.
2: Ne, já jsem výběrčí inkasa. A u vás to dělá přesně tadyhle to za minulý rok, pražte si to podívat.
1: Dobře, platím. Tady tohle má cenu 1500, prosím.
2: Protože?
1: Tady je to napsaný mnou vlastnoručně a těch 282 korun si nechte od cesty, to je dobrý. Prosím.
2: Doktor, nepůjde. Já musím odevzdat peníze za sdružený inkaso v hotovosti. Tahle ta slečna by se nám do počítacího stroje nevešla.
1: Člověče, víte, jakou to bude mít jednou cenu? Už jste si někdy koupil obraz v životě?
2: Jo, jednou jo, na jarmarku, to už je dávno. Ale musel jsem ho druhý den vrátit, protože moje manželka chtěla radši šicí stroj.
3: Dobrý den, tak tady mě máte, mistře, posílá mě pan vrchní Novák. Já se jmenuji Koudelka.
1: Velice mě těší.
3: Dobrý den.
1: Pan Koudelka.
3: Já jsem pan Koudelka.
1: Panové Koudelkové, já doufám, že se mezi sebou dohodnete, možná, že jste příbuzný. Já musím do prádelny na domovní schůzi, mě zatéká do ateliéru. Poklona.
3: Ale mistře, já jsem přišel...
1: Poklona,
3: mistře, ale já jsem před... Dovolíte, pane Koudelka, já se tady trošku porozhlédnu, jestli bych snad něco si vybral do své zby... Dovolíte, pane Koudelka, tedy to je opravdu překrásný kousek, to je nesmírně zajímavý.
2: Víte, ano. To je perfektní, to je vyvedený v barvách, to se jmenuje nějak voduši analfabeta, já si to chci... Zařadit do své sbírky.
3: Do své sbírky? Já totiž mám také sbírku a nemohli byste mi to přenechat do mé sbírky, pane Koudelka?
2: Za
3: kolik mi to necháte do mé sbírky, pane Koudelka? To je velice zajímavý díl.
2: No tak, že jste to vy, tak...
3: Ano, prosím. Pane...
2: Kolik, prosím? 2000 by to spravili, pane Koudelka.
3: 2000, ale jistě velmi rád, pane Koudelka, prosím. Prosím, tady máte 2000. Mnohokrát děkuji, mnohokrát vám děkuji. Naschledanou, pane Koudelka.
2: Sem budu chodit často. v tom umění něco je.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, mankote, hned teď? Ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu prosím?
2: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: No kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona.
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přijedu s ním k vám. A na liní růj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat se na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem.

0: Policejní úředník se na ní podíval vstekle, praštil s taškou o stůl a vykřikl: Tak teď toho mám dost! Jak se jmenujete?
1: Anna Buklová, milost pane, zaječela poctivá žena.
0: Kde bydlíte?
1: Ve Střešovicích na silnici.
0: Číslo domu?
1: 67.
0: Narodila jste se?
1: Ano, milost pane, nebožka, maminka.
0: Ptám se vás, kdy jste se narodila?
1: 72.
0: Kde?
1: Doma.
0: Ale kde doma, v Praze nebo venku?
1: Venku.
0: Hergot, kde tedy na venkově?
1: V Zábělicích u Prahy.
0: Okres, hejtmanství, co bábo děláte? Vy se mě nějak kácíte.
2: Když ji vzkřísili, pokračovalo se ve výslechu, který končil.
0: Chcete tedy těch 10%? Vyjádřete se určitě.
1: Pán Bůh zachraň, milost pane, jenom mě puste. Moje nebožká matka vždycky říkala, s poctivostí nejdál dojdeš.
0: Podepište tady protokol.
2: Ve jménu otce i syna zasténala Anna Buklová a podepsala se sáhodlouze.

Asi za 4 hodiny dostavil se na policejní ředitelství mladý muž, připomínající svým vzezřením oholeného Američana. Pohřešil jsem, řekl lámanou němčinou, svou koženou tašku, která mě patrně vypadla z ruky v noci v jedné ulici. Jmenoval obnos, heslo šeku a dodal, nejde mě o ty peníze, ale o důležité obchodní poznámky o laciném nákupu husích z třev. Byl s ním zaveden protokol a když mu bylo oznámeno, že poctivý nálezce zřekl se zákonité 10% odměny, řekl Američan, král husích střev pro sebe, well, a odešel, odmítnuv zaznamenati si adresu Anny Buklovy. Večerníky přinesly ohromné sloupce o poctivé náleskyni, odmítnuvší bohatství. Annu Buklovou odvezli do nemocnice, poněvadž ji muž střískal do polosmrti ještě tutéž noc, když si v hospodě přečetl večerník. A z nemocnice byla Anna Buklová dopravena na psychiatrickou kliniku a odtud do Bohnic.

0: noc plná hvězd.
1: Lehneš, jdeš odsud. Dáme do ruku. Kuš, lehni.
2: Ne, já jsem si ani nevšim. Vy máte pejska.
1: Neskákej, sakra.
3: To je roztomilej pejsek, takový podlouhlej.
2: Josefčík, víte?
1: Ne, to je pejsek gestapáček, kříženinka, parchantíček, bastárdek.
4: Aha, potvůrka mizerná, holomek, dobyteček.
1: Stvůrčička.
2: Jo, zralej pro šibeničku.
4: A jak pak se ten pes jmenuje?
1: Himmler. Blbý jméno, co? Ne, myslel, že ho volám. Jdeš, lehni si.
4: Blbý jméno,
1: ale nezapomene se. Himmler.
4: Pojď sem, ty mrško.
1: Kouše. Jo, on je steklej, ale za to je policejní.
4: Policejní, takovej parchant, vořek.
1: Jo, to je tajnej policejní, aby ho nikdo nepoznal.
4: Ale prosím vás, vy jste měl přece chrta, nepletuli se.
1: pletulite se. To nebyl chrt, to byl původně Bernardin, ale zhubl.
4: A už ho nemáte?
1: Totiž. Nejde nikdo?
4: Co je?
1: Nekřičte, aby nás ten gestapáček neslyšel. Je to svině pes.
4: A co pak se stalo s tím Bernardinem dříve chrtem? Totiž opáčně.
1: Je v koncentračním táboře.
4: Ale... No ne, pes v koncentráku. A co se stalo?
1: Ale to máte tak, u nás v domě bydlí Emanuel Moravec.
4: Počkejte, Moravec, to jméno znám.
1: A to je zná, to jméno zná dost lidí a taky ho nezapomenou. Tvář si taky zapamatujou.
4: No, ovšem, Moravec, kdysi plukovník a demokrat, nyní civilista a zrádce.
1: A ministr.
4: On je Moravec jako ten váš chrt Bernardín, totiž v obrácení.
1: Jak to myslíte?
4: No, ten váš pes byl Bernardín, pak zhubnul a byl chrt. Moravec byl původně plukovník, pak zběhnul a je ministr.
1: No jenže chrt a ministr se nerýmuje, to by muselo být chrt a ministrt. No a pak ten chrt je v koncentráku a ministrt Moravec ještě ne.
4: No právě. A já pořád nevím, jak se ten chrt do toho koncentráku dostal a co s tím má co dělat ministrt Moravec.
1: Tedy bytle v domě ministrt Moravec co to též?
4: Prosím?
1: Tedy dům týž, kde Moravec a já a pes rovněž, co bydlení se týče, jsme...
4: Myslíte, jako že bydlíte v jednom domě s Moravcem?
1: Ano, a se psem, tak.
4: No, tak co?
1: No, že k Moravcovi chodí pořád do bytu Němci, no.
4: A pochopitelně, nosej mu ty dekrety o zavírání českých škol a on jako ministr vyučování je horlivě podpisuje.
1: No ano, zároveň mu za to podpisování nosej peníze.
4: Ovšem, ani kuře zadarmo nehrabe.
1: Ani Moravec zadarmo nezradí.
4: Pochopitelně. Tedy říkáte, že Němci k němu chodí. A co ten váš pes?
1: Teď právě. Pes. Pes stojí na schodech. Moravec, tedy ministrt, jde okolo. Tedy taky stojí chrt a okolo jde ministrt. Moravec, tedy ministrt, Moravec. Heil Hitler! A chrt nic. Čumí.
4: Dobrý pes, dobrý chrt.
1: Ale
4: se mi líbí.
1: Dobře.
4: Čumí, co?
1: Dobře, čumí. Ale Moravec čumí taky.
4: Aha, ministr.
1: Ale nelíbí se mu to, víte? Že prej vůdce se musí zdravit a že prej se nikomu nebude utrpět žádný výjimky a prej chrt, nechrt, on jako tedy ministr, to trpět nebude, naučí mi ho psa zdvíhat pravou přední nohu na pozdrav, povídá Moravec.
4: On Moravec a naučil Moravec?
1: To byste se divil, naučil.
4: Ale
1: teď
4: no.
1: Je ministr vyučování, no, že musí mě tučit.
4: Pochopitelně ich ta.
1: Až jednou, když si zase Moravec ved na večeři nějaký Němce, ty pes stojí před domem, tedy čmuch, sleduje blondýnky, psí blondýnky, kráčející kolem, pes tedy záletník veliký, chrt. Moravec jde a Němci jdou a pes tedy čumí a najednou Moravec a Němci zvednou pravou ruku. Heil Hitler! Pes se lek, naučený to měl, poplet si to a místo pravý přední na ně zved levou zadní nohu. No a teďka je v koncentračním táboře.
4: A co Moravec zrezavěl?
1: Ne docela, ale už je poznamenaný, už se na něj nemůže zapomenout.
4: No řeknu vám, že to bude ošklivý pohled, až bude z Moravce strašidlo.
1: Strašidlo, je teď on už straší teďka, ne?
4: Moravec je strašný.
1: No a není sám. V Praze jsou dneska tři hlavní strašidla.
2: No ale co nepovídáte, tři strašidla v Praze?
1: No ovšem.
0: Temná noc.
1: když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava.
5: Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka?
1: Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
4: Pod plachetkou obahná ty křivé, jde k pomníku krále Václava.
1: Tam se modlí.

0: bouřné noci, vichřice, když skučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí, holuby se buděj v podkroví. Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda bere stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí. Pod peřinu vleze strašidlo. Jedno strašidlo však přece, he, lijákem se krade křece. Ho, ho, jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape.
1: Drhne, meje, ale krev nesmeje.
0: A krev tě prozradí, krkavče.
2: Zleně, zleně!
0: No, prátka se směje. No, tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň ke stapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Ema, nevíc se tě nestane.
1: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte plate.
0: Náhle strach probudí hlízu.
1: Hlízu?
0: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
1: Mízu jste řekl.
0: Mízu. Z hrobu za márnicí vylejzaj.
1: Co?
0: Agrárníci.
1: Pro pána.
0: Neberaní.
1: Neberaní?
0: Ne, co jsme je znali.
1: Ale jděte.
0: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
1: Aha.
0: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedl.

0: Noc s hvězdou.
1: Starý Lokša byli známý písmák a čtenář. Čerpali duševní stravu ze samých detektívek a morzakóru, ale v poslední době se dali na indiánky. Ležali v ten celé dně a noce a když usnuli únavu, tož fantazírovali ze spaní, brblali, kňučali, převalovali se na peci a krapy potom jim stály na čele. Ráno stávali jak dobití a měnili chování a i řeč. A tu jejich totém, Kača, začal čuchat, že se s Jakubem co si děje. Jedného dňa Slezaj a Spece zařečnovali, že Kača překvapením zapomněla zavřít hubu.
2: Bílá skvav, podaj rudému synovi mokasíny, aby mohl odejít do útočiště sténajících.
1: Obuli si holenky a šli do tej voňavej bůdky. Cestu zpátky obhledali morky, z kterej by se jim hodilo péří do drdolu. Psíni zavrčali na bílou skvav.
2: Podaj mě tomahavk, musím odejít ukončit život jedného z šumících velikánů v zeleném hvozdu.
1: To mysleli jako skoticu chůtrnku v sádkoch. Hodili pantok přes rameno, podvázali se lasem, teda obříslem, a promlouvali velice můdro ke svojej drahej polovičce.
2: Červánku mého života, nech tě opatruje veliký manitua, a jak nebude nařezanej sečky než dondu, tož tě zhrubuje koňa.
1: Zastrčili fajku míru do gordule a vyšli z chalupy. Když docházeli k hospodě u Červeného vola, zalechtál jich zlý duch a že se mu nemohli ubránit, nechali se zatáhnout do vigvamu. Jak sousedé zhlédli Lokšu, ždůrali do sebe, lebo čuli čertovinu a hned ozvali ke stolu. Strýca uvelebili velko možno na lavku, zapálili fajku, vybafli na všechny strany světové a zahučali.
2: Bídný červe, nalej rudému přítelovi ohnivej vody.
1: Bídný červ, hospodský pípa, sa zlostí nafúkl, hnedka jemu nos zahořál, jak laterně na posledním vagóně, ale zhltl hořkou slinu a donesl před Lokšu 16 slivovice. Chlapé sa ušťuřovali, přiťukli si s indiánem, řeč sa vedla, 16 přibývalo a za chvílu v Lokšovej hlavě hořál prales. Když vybřeskl po 15.
2: Bídný červenej!
1: Bídný červ pravil.
3: Všecko prožrás, nemáš ani vindry, nic sa nalévat nebude.
1: Lokša vyskočili jak kočka z horkého šporhelta, zavrtili nad hlavou tomahavkem a zařvali.
2: Co? Ty mustangovole, jo? Ty nechceš nalévat orlímu drápovi? Víš, kdo já jsem? Veliký syn prárie. A vykopal jsem na tebe válečnou segeru. Včil vykopu tobě a tím mobuškem tě cingnu po té lebení šišaty, že pojedeš expres do věčných lovíš. Huk, huk, domluvil jsem. Mluv dál, opuchlý červe.
1: Opuchlý červ nečekal, až dostane po hlavě, ale lapl Lokšu za kožuch a cpálo z hospody ven. Ale orlí dráb sa vydrápal, naježil sa jak morák a žoch, obušek vyletěl oknem aj s rámem, sklo žinčalo a létalo sousedom do piva. Lokša létali po šenku jak indián kolem obětního kůlu a řvali, že jich bylo čud až pod Javořinou. Začalo ždúrání, škubali sa s hospodskými, jak psi, překotili plynovky, trúby spadli na Lokšu, hnedka i byli černý jak krtek, v luftě vysalo pár face, které si dopadly a už jsme zase u soudu. Orlí dráb stojí jak zmoklá slépka, dlábí baranicu a je smutný jak pohřeb na obecní útraty. Pán soudci se po přečtení protokolu uščůřili a ptali se. Tož Lokšo, jak to bylo?
2: Pane Rado, my jsme se už s hospodským porovnali a už zase jí nalévají ohnivou vodu. Však mám aj pleskačku sebou, nechcete?
1: Drahý strýčku, nedá se nic dělat. Ohrožovali jste házáním, tomahavkem bezpečnost druhých. Tož týden vězení podmínečně na jeden rok. Lokša poděkovali a smutno pravili.
2: Tož dopadl jsem jak hubkaš. A k tému mě můj Červánek hodil všecky indiánky do šporel.
4: Je pátá ráno.
5: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu stejně jako v minulosti česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Noc s hvězdou.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí: oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehudovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký, hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii. Ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek.
2: Ano.
1: V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nesem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně... Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám... No, poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: Ano, ten řízek byl teplej.
2: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
1: Ano, sem někam jsem ho položil.
2: Aha. No ne, já jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem?
1: No, to by mohlo.
2: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak nevím. Na přesnost si zrovna nepotrpí. No, člověk taky nemůže chtít do života všecko najednou, že? Já vám řeknu první zkouška ještě k tomu na inzerát. Já bych se radši nechal ještě jednou očkovat proti tetanu. Já si tady připadám jako ten pták rákosník, co je od někud sledován skrytou kamerou. No a taky Šibalka může být někde tady v houští a se svými kamarádkami se klidně bavit na můj účet. To je hrozná představa. Srdce mě to svírá. Že by touha? Možná, že taky stojíš, Alois, na úplně špatném místě. To chce pohyb, Alois. Pohybovat se, nestát pořád na jednom místě jako maják.
2: Jo. To pán si dává na čas. Kdo se taky dneska pohrne kvůli starýmu kanapy? Jediná nabídka. Otiskli to Troje noviny. Prodávat takhle chatu na Berounce, to by byla tlačenice. To jo. No, ale já, když budu trošku šikovná, tak se mi podaří prodat i to starý kanape. Ty prasklý péra nahradí novej kytičkovaný potah. Já hlavně musím dělat drahoty. Důležitá je tahle obchodní taktika.
1: Promiňte, madam, že se osměluji. Vy račte tady být na ten inzerát?
2: Jo, ano, ano, to jsem ráda, že jste mě nenechal dlouho čekat.
1: No tak přesnostu já mám v krvi. Já pracuji, prosím, u dráhy. A. Alois, vítám vás.
2: Já vás taky, já vás taky. Budete mile překvapen a budete velmi spokojen.
1: O, to budu velice rád, protože není dobře člověku samotnému.
2: Ano, kanapátko už je připravené.
1: Co to, prosím?
2: No, říkám, že kanape je vám kdykoliv k dispozici.
1: Kanape? No ano, no tak samozřejmě mezi námi, že ano. Proč taky chodit dlouho kolem horké kaše, že? Máme 20. století, všechno má své tempo, my nežijeme v dobách Mrštíkovy pohádky máje, že ano. Já jsem vám znal jednoho výpravčího, ten takhle v pátek požádal jednu slečnu o sňatek a za týden mu do občanky připsali s ní i dvě ratolesti, to bylo tempo.
2: To je povedené.
1: No právě, že naopak, nepovedené. To vám byly pěkní Šibalové.
2: No tak to je snad jejich věc, ne? My bychom se raději měli vrátit k té Válendě, ne?
1: Promiňte, ale vy musíte patrně žít už dlouho. Osamocena není, víš, pravda?
2: No počkejte, co to má společného s...
1: No, já jenže... Jste taková nedočkala?
2: No ne, to já za stolik nespěchám, ne? To ne. Ale jsou určité věci, které by měl člověk už nejradši za sebou.
1: Ano. Ano, to chápu. Ano, ano. To ovšem chápu.
2: Jinak na to musím pořád myslet.
1: Jo, to znám. Já taky někdy se přiznávám, že to dělá jaro.
2: Ano, a víte, že máte pravdu? Jo. S jarním úklidem se člověk rád, leč ho zbaví. Ovšem, můj divan je zachovalý.
1: Ano.
2: A užijete ho ještě léta.
1: No tak sopak, o to mě zdraví ještě slouží. Srdce taky nemám z ledu. Se mnou si taky jaro pohrává. Já mám... V žilách mám úplné víry. Promiňte, madam, že jsem tak smělý, ale můžete mě říct, proč vy jste se právě rozhodla pro moji nabídku?
2: No, já jsem váhala. Já jsem dlouho váhala. No to víte, nabídky se jenom hrnuly.
1: Ano,
2: taky nenabízím ledacos.
1: No, že? To vidím, to vidím.
2: Já jsem původně chtěla vyhovět jednomu staršímu pánovi, který se chystal do důchodu.
1: Proboha, to nemyslíte vážně.
2: No počkejte, to byl veselý člověk a štramák, štramák. Jenže nebyl zrovna při penězích, tak mi za to nabízel párek hradských kanárů.
1: No to je ovšem drzost.
2: No, drzost.
1: Lidi jsou cynici, vidíte? Doufám, že jste ho odmítla.
2: Ano, odmítla. On měl totiž o tu věc zájem nějaký učitel hudby. Ano, ovšem byl to šetřílek, šetřílek. Jako protihodnotu mi nabízel, že mě naučí na citeru.
1: No to je hrůza. Každý by využil nejraději příležitosti a nic
3: za to nedal, co?
2: Ano, ano, já doufám, že vy mi učiníte přímo čařejší nabídku.
3: No jistě, to jste se nesklamala. Já tedy, já nemám kanáry, na citeru nehraj, prosím, ale já vám nabízím celé srdce.
2: Aha. Vy jste řezník. Nebo perníkář.
3: No, ne. Já prosím pěkně pracuji u dráhy.
2: Aha.
3: No, ovšem, to má řadu výhod, to byste na ní neřekla. Za pár korun procestujeme celou vlast, uhlí to máme za slevou. A když už se tak svěřuji celé, tak po večerech, takhle, když mi vyjde čas, tak píši milostné pásně. A taky mi tak, víte, potom, já ani nevím, je máj a v srdci pusto tak, jak na koleji odstavený vlak. Naděj však křesá jiskru z popelu, to lásky motorák už jede z tunelu. Viléme Hinku Jarmilo.
2: Jak víte, že se jmenuju Jarmila?
3: Vím všecko. Švarná Saxáno. Máte to v očích napsáno?
2: Ano.
3: Se povedlo.
2: Ano. Otománek, jestli se už trochu proleželý, ale ne moc, pane Viléme. A má krásný kytičkovaný potah.
3: Kytičky. O, do květu ulehnu, co jinak spanilý bych zlíbal rety svůdné Jarmily.
2: Já vám jaksi nerozumím, pane Hinku.
3: Ne, já jsem Alois. Alois, vítám vás.
2: A už jsme se seznámili.
3: Už jsme se seznámili, já
2: ale jestli
3: Alois.
2: Chcete slevu, tak se nemusíte válet
3: ne,
2: po zemi.
3: Ne, já nevstanu, dokud neřeknete ano.
2: No já nevidím důvod, proč bych měla říkat ne.
3: Oh, drahá, učinila jsem mě tím nejšťastnějším člověkem v životě. Promiňte.
2: Načtuli k vidět.
3: Drahá.
2: Já jsem netušila, že starý karate může člověka udělat takhle šťastný. Kdybyste měl zájem, tak bych vám mohla prodat ještě starý šicí stroj, ale no, abyste mě radosti pokousal.
3: Prodat?
2: Ano.
3: Promiňte, ale co pořád mluvíte o prodávání?
2: No, jste tady na inzerát. Starší kanapy prodám levně.
3: Ne. Já jsem značka Společná cesta do radostného stáří.
2: Je. Tak to bude nějaký omyl.
3: Omyl? No tak to jste mě to radostné stáří pěkně nabourala.
2: Já se vám opravdu omlouvám.
3: To je mě čočku platný. Taková harmonie duší. Tak jsme si krásně rozuměli. Já už jsem ale viděl na tom divanu.
2: No dovolte. Myslíte, že já nejsem zklamaná? Tak... Já už jsem se tak těšila, že ten starý krám půjde z domu.
3: No prosím vás, čemu by mě byl starý divan, když měl srdce přeteká láskou? Promiňte, vážená, že jsem tak smělý. Jak vy... Takhle žijete.
2: Já jsem počestná vdova.
3: Oh. Prosím.
2: Děkuji.
3: Prosím, směl bych vám. Mohu vás?
2: Oba, ano.
3: Kousek, prosím, doprovodit, když se tak všechno popletlo, madam. Máme, myslím, společnou cestu, že?
2: Ne, to bych od vás nemohla žádat.
3: Ne. To je moje povinnost, já jsem vás přece zdržel, ano.
2: A jaké pak zdržení? Já jsem původně chtěla prodat starší kanapy.
3: Prosím vás, naš ten spěch, paní Jarmilo. Divan sem, divan tam. Jsou vážnější věci v životě lidské.
2: Myslíte?
3: No, jistě. Víte co? Dáme se tady také tou pěšinou. Láska, to je mocná čarodějka, paní Jarmilo.

0: noc s hvězdou.
1: Člun s přemoženými lodníky se zvolna ztrácel ve večerní mlze. Jen vzdálené kletby zaléhaly na palubu a pak vše umlklo. Vítězní trampové snesli na hromadu všechna prkná dřeva, která na palubě našli, a rozdělali uprostřed veliký oheň. Pak usedli kolem do kruhu, Forbes se chopil kytáry a s dýmem plamenů se mísily drsné hlasy.
2: Táhlo už k večeru na malém škuneru, dospěli k názoru,
3: rádi na obzoru,
2: že se

Škoda, že nemáme sebou gramofon, litoval šerif. Po těchto slovech se Forbes zachmuřil. Zálesák nepotřebuje gramofon, pravil. Hudba ticha ho kolébá. Gramofon je neblahá věc, řekl na to stařičký Nick. Povím vám, hoši, příběh, který zažil s gramofonem dobrý skaut Motička. Všichni utichli, Nick Wharton zabafal z dýmky, bílé obláčky vypluly z jeho úst a pak začal.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech. Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zdá se

0: špičkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák, většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě,

je po dešti složitě, žijem složitě, složitě, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představitky odplouvají do dála, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí proud. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

0: je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrotyku,

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správném místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ojda, jeden člověče, mě ti po tom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolku už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Vážení a milí čtenáři, chtěli byste mít ve své knihovničce knihy s podpisem vašich oblíbených spisovatelů? A chtěli byste je získat ještě letos a dát je svým nejmilejším nebo sobě pod stromeček? Navštivte prodejnu knih Jednota, kde vám poradí, jak by se vaše přání splnilo.
2: Kniha s podpisem spisovatele, to byla vždy největší radost čtenáře milovníka knih. Kniha s osobním věnováním a podpisem spisovatele patří v knihovničce ke knihám nejcennějším a nejmilejším. V akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům vám prodejny Jednota pomohou splnit vaše přání.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

dostat do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk hodí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní kamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info.

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž.

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimiž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 wurstů proslulých pražských kouláků. Primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 wurstů proslulých pražských kouláků.

0: schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matla vůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

dceru, nahajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral nahajnýho, nahajnýho

0: Pes.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

Kde někdo hrá, tak tomu rád. A k tomu rád. Maestro Tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

0: Johann Sebastian Bach.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečnost.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: Michal Hřích.
1: Je 9 dopoledne.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reforem. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy na

jsem, z celého světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužnej zrání,

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Přáli byste si získat spisovatelův podpis? Vyžádejte si v nejbližší prodejně Jednota informační prospekt. Najdete v něm jména našich spisovatelů i jejich knih. V prodejně si vyberete knihy, které máte rádi. K podpisu můžete ovšem zaslat i jiné knihy jmenovaných spisovatelů, které jste v Jednotě koupili už dříve. Podpis oblíbeného autora vám opatří prodejna knih Jednota.
2: Knihy si kupte co nejdříve, nejlépe už v listopadu. Odevzdáte-li je nejpozději do 20. listopadu, pošle je prodejna ve společné zásilce k podpisu. Všechny budou řádně zapsány, žádná se nestratí a ještě před Vánocemi je dostanete zpět s podpisem.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Líp po stelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo Bylka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

v naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři

0: je ocáhlová karásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

může být? Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt, jo takovýho frajera seč.

Pec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí.

úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavku.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Vše to ne v snách a život kolem stěch, jen dole v tmách kol ohně slyšet smích. Tam srdce všem jen spokojeně

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

uvařený, kroužky spečené bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

kalendář, na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Doktor se ptá pacienta. Ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: přežít.
1: S Bohem, slečno Miková.
0: A pláče.
1: Proč asi?
0: A pláče.
1: Proč asi?
0: A pláče.
2: Vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 60. let.

Voda samá, voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

a vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se Trilobič.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je krytství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

chtěl pak jíst, ale ta ženská se obrátí na manžela, měla hubu celou masnou a povídá. Nebyl na něj moc pěkný pohled. Klátil se na tom dubu jako panák, víš, a měl fialový jazyk. Ty, poslouchej, proč on se vlastně Donald oběsil? Ale co se staráš, povídá ten chlápek, po něm nikdo dědit nebude. A nebuď tak vykulená, ještě si neviděla mrtvýho. Tohle a ještě dál. A mezi tím jedli, jako by se nechumelilo. Žaludek se zvedl, dveře do kořán, chlap ulice.

Hynocha objevoval svět, až nová epocha

a pro mne objevil tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcar. Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
2: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: přišli o život. Stanice Hvězda.
1: Jak rád střel bych svojí tvář.

se mračit, snad bude stačit, že tím končí píseň má. Get the final bow, just a bunny, yeah.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Oběd připravíte v rychlosti, máte-li osvědčený robot, který vám pomáhá při práci. Potřebujete něco ušlehat, mísit těsto, umlít maso nebo oškrabat brambory? To vše za vás udělá robot. Nezbytný je také mlýnek na kávu, který kávu velmi jemně umele.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral 3x denně 10 kapek ve vlažné vodě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střást. To byl mění, utrácel čas.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovolím?

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Soustavným rozšiřováním nových forem obchodu ve spotřebních družstvech dochází k odstranění dřívějších rozdílů mezi městem a venkovem. Téměř 30 000 prodejen a více než 16 000 pohostinských provozoven lidových spotřebních družstev Jednota se stará o uspokojování stále rostoucích potřeb našich spotřebitelů.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlí.

ví, že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid.

ale uzavřel. Brásle ze zanechty je ostreje jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom holír

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Hvězda.
1: Moje tajná lásko z pátý třídy, kam jsem s tebou chodil jako kluk. Nosila si známky.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bratr Izaiáš pracuje v družstvu truhlářů a loni byl vyslán jako nejlepší pracovník až do Paříže. Marně se tomu bránil okolností, že neumí francouzsky. Jet musel. Po týdnu ve Francii se mu zalíbila prodavačka v domě, kde přebýval. Šel před výkladní skříň a na papír namaloval srdce. Prodavačka se na něho líbezně usmála. Druhého dne si Izaiáš dodal odvahy a nakreslil talíř a příbor jakožto pozvání na oběd. Dívka se opět usmála a přikývla. V poledne šli do restaurace. Po obědě vypili několik alkoholických nápojů. Dívka se pojednou roztesknila, vzala papír a udivenému Izaiáši namalovala postel. Ten zamumlal. To bych rád věděl, jak poznala, že jsem truhlář.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

je vzpomínání. Trpká je naděje v budoucnost, že až se hlava sklání. Trpce zní píseň národa, trpce vše slovo naše. Trpké jsou kletby z našich úst, trpké

vždyť nemohla ta báje jinde povstat skor. Nežli v krajině, kde se denně naděje,

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Tak to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylezvena, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako?
2: Jako kdyby.
3: Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když. Jako na jazyku už jsem měl to. Jak když kočka honí myš. Jako když věsi, našo si se věsí. To zatně vrátí.

0: jako když se hladí bliž.
1: Je mi tak sladko,
0: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: já řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přezbytečno.
2: Na vlně bezpečí.
3: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
2: Dnes od 6 večer.

Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

děvčaty z Třebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, lítali vlaštovky a zelené.

se schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé

já to vím od svých 10 let, že o povržení světa se dívka vystaví, když vydá v plen své nevinnosti květ. Ptám se vás, co když přijde hezký muž?

znáte Oldřicha a že máte těch svých pár nějakých let a čistá jste jak lílie, křehká jak zeřicha. No a nechcete zůstat

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noc

když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

Já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, depak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla za mladá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

každý to zkouší. Každý chce utéct z toho, co ho obklopuje, někam vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vejšky. Já to taky zkouším, abych se neodlišoval. Zkouším to, i když mi to moc nejde. I když si myslím, že je to zbytečný.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Byl jeden mladý myslivec a ten se jmenoval Jiřík. Jednoho dne se rozhodl, že půjde hledat do světa štěstí. Přišel k lesu, který byl dlouhý na 3 dny cesty. Když tím lesem šel první den, vyběhl proti němu vlk. Myslivec ho chtěl zastřelit, ale vlk povídá: nestřílej, Jiříku, vezmi mě sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, řekl Jiřík a šli. Druhý den proti němu vyšel z houští huňatý černý medvěd. Jiřík namířil pušku a chtěl ho zastřelit. Nestřílej, zabručel medvěd, vezmi mě raději sebou, až budeš potřebovat, tak ti v boji pomůžu. Tak pojď s námi, povídá Jiřík a vzal ho také sebou. Třetí den vyběhl proti němu veliký lev. Jiřík zvedl pušku, ale lev povídá, nestřílej, Jiříku, a vezmi mě sebou, i mě budeš potřebovat. Jiřík se i se zvířaty vydal na cestu. Zanedlouho přišli k velikému městu a to město bylo celé potaženo černým suknem. Uviděli vůz tažený černými koňmi. V kočáře seděla krásná pana, za vozem šel velký zástup lidu a všichni plakali. Jiřík se k ním přiblížil a ptal se, proč pláčou a proč je město potaženo černým suknem. Jeden muž mu odpověděl. Tam v dáli je veliké jezero. Z toho jezera vylézá ukrutný, mohutný drak a ten má 12 hlav. Každý měsíc chtěl, abychom mu přivedli jednu panu. Už jich 11 provodil ze světa. Naposledy poručil, aby mu král poslal svou jedinou dceru. A taky teď vyprovázíme k jezeru. A to se nikdo nenašel, kdo by toho draka zabil? Zeptal se Jiřík. Ale ano, král vyhlásil, že komu se podaří draka zabít, dostane půl království a princeznu za manželku. Přihlásilo se mnoho statných jinochů, ale všechny hrozný drak zahubil. Proto ten smutný průvod. Jiřík si umínil, že se sám pokusí draka zabít a princeznu osvobodit. Před hájkem u jezera se průvod s princeznou rozloučil a vracel se zpět do města. Kočí vezl princeznu dál a Jiřík šel nepozorovaně i se zvířaty za nimi. Na konci hájku Jiřík povoz dohonil a poručil kočímu. Zastav a čekej tady, já sám princeznu k drakovi doprovodím. Princezna slezla z vozu, Jiříky zavedl nakonec hájku a čekali. Netrvalo dlouho a začala veliká bouře. Voda v jezere se pěnila, vše se třáslo a z jezera se vyvalil obrovský drak s 12 hlavami. Jiřík vytasil svůj ostrý meč a požádal vlka, medvěda a lva, aby mu pomohli v boji. Drak vystoupil na břeh jezera a hnal se na Jiříka. V tom mu lev skočil mezi krky, medvěd na hřbet, vlk na ohon. Kousali, trhali, až z draka stříkala černá krev. Drak se svíjel, rval, tloukl sebou a z jeho 12 hlav šlehali plameny. Jiřík nemeškal a ostrým mečem stínal hlavy jednu po druhé, až jich bylo usekáno všech 12. Pak vytáhl nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval do torny. Potom se vrátil k princezně. Ta mu padla okolo krku, děkovala, že jí zachránil život a prosila ho, aby jí doprovodil domů k otci. Jiřík však řekl, že musí ještě cestovat dál, ale že se do roka a do dne vrátí a přihlásí se o odměnu, kterou král osvoboditeli slíbil. Princezna mu na rozloučenou darovala svůj drahocenný prsten a Jiřík se vydal na cestu. Když kočí viděl, že je drak zabitý, dostal sám chuť na odměnu. Naložil do vozu všech 12 usekaných hlav, obrátil se k princezně a pohrozil jí. Jestliže neřekneš otci, že jsem to byl já, kdo zabil draka, zabiju tě. Princezna ze strachu slíbila, že bude mlčet. Když přijeli na zámek, král měl velikou radost. Vyptával se, kdo princeznu osvobodil z moci zlého draka. Kočí hned začal vypravovat, že to byl on, kdo nasadil svůj život a drakovi usekal všech 12 hlav. A tady, povídá, jsem je přivezl. I hned chtěl odměnu a princeznu za ženu. Ale princezna uprosila otce, aby jí ještě dopřál rok svobody. Král svolil a kočí se s tím musel prozatím spokojit. Když uplynul rok, chystala se svatba s kočím. Právě ten den se vrátil Jiřík do města a ptal se v hospodě, co je to na zámku za slávu. To se má vdávat královská dcera za kočího, který před rokem osvobodil od zlého draka, řekl Jiříkovi hostinský. Jiřík podal hostinskému prsten, který dostal od princezny a požádal ho, aby jej odevzdal na zámku princezně a řekl jí, že ten, který ji před rokem osvobodil, se hlásí o svou odměnu a prosí, aby ho na zámku přijala. Když se Jiřík dostavil na zámek, král povídá:
2: jak se opovažuješ požadovat odměnu, když mou dceru osvobodil kočí a jako důkaz přivezl 12 useknutých dračích hlav?
1: Slovutný králi, nech přinést těch 12 hlav. Každá musí mít svůj jazyk, řekl Jiřík. Hlavy přinesli, ale jazyk nenašli ani v jedné z nich. Tu Jiřík sáhl do torny a vytáhl těch 12 jazyků, které k hlavám patřily. Princezna pak otci vyprávěla, jak Jiřík se svými zvířaty zlého draka zabil a jaký kočí smrtí vyhrožoval, když to prozradí. Král nechal zlého kočího za podvod uvěznit do hradní věže a Jiříkovi dal svou dceru za manželku. Byla slavná svatba, na kterou se sjeli hosté z celého království.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobalské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bal se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu

Skřípky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle svášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčí

cvičím. Mé skřipky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi

0: Noc plná hvězd.
1: Pane Lajbo.
2: Je, dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak. No. No,
1: kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak? No. Já si ty Tatry.
1: No, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já bym, já myslel, jako jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikde ta vejška tak spíš tak trochu do šířky. No,
1: tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No skoro normálně. Počkejte, lidi vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No vidíte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou, mladou.
1: Taková hezká mladá blondýnka.
2: Mladá štíhlá.
1: No jo, tak tu jsem znám.
2: Znal jste.
1: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
1: taková no. Silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
1: Tak to já už vím, která, jo, taková starší.
2: No, starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
2: No vidíte, i 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbl?
2: No už dávno, ještě za svobodná.
1: Tak to je jako samozřejmě. No,
2: já myslím, že to víte právě.
1: No, počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
1: Ne.
2: Depo.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
2: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte, bráje, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
1: Jo.
2: A myslíte na těle?
1: Ale přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, já. Že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel jako jak si tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: No tak samozřejmě, kde jinde.
2: No kde jinde, no to je pravda.
1: A to ona nosí paruku nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl ze zadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Je, tak to tu má menší, jo.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle.
2: Ale... Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
1: Jo.
2: No určitě. No,
1: tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
1: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
1: Jo, tak no, jo. A to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
2: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte.
1: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát jak si hlavně kvůr na vyknutí, pane Škrundle.
1: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
2: Já bych se dal rozvíc, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
2: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Krána krále, a proč, pane Leibl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace, víte, no tak...

0: Noc s hvězdou.
1: One osudné noci, kdy nás duch tohoto tajemného korábu donutil vrhnout se do vln, uzmuv nám poslední potravu, doplaval jsem úplně vysílený na břeh a usnul v rákosí. A když ráno vyhlédnu z vrbiček probuzen nezvyklým šramotem a boucháním, zjistím, že vypukla paďourská protitrempská revoluce. Nějaký čas jsem žil ve sklíši, sytě se oddenky a mladými výhonky, ale stupňující se touha potučné hovězí kýtě vehnala mne přímo do spárů paďourských úderných oddílů. Paďourští státníci se mnou však zacházeli milosrdně, předkládají se mi hojnost vybraných pokrmů a nápojů, neboť jsem byl jakožto jeden z mála zbývajících odborníků předurčen za organizátora nově zřízeného ministerstva trampingu, výletnictví a pobytu na zdravém vzduchu v mezích zákona. Pilným a svědomitým vyhýbáním se práci jsem to dotáhl až na odborového přednostu sekce pro přespávání pod stanem, jejímž úkolem bylo uspořádat jednou do roka hromadný výlet do chuchle spojený s tábořením na břehu. S hnusem a odporem vzpomínám na chvíle hlubokého poklesu a mravní bídy, kdy jako předseda ohledací komise jsem jezdil se štábem lékařů, zdravotních radů a znalců přírody a vegetace vybírat vhodné místo, hodící se k přespávání zjemnělých paďourů, pobírají za to tučné diety a cestovní přídavky. Posléze jsme nalezli konvenující tábořiště s travou přiměřeně hustou a hebkou, chráněné před studenými větérky, jež po zbavení nezdravé vlhkosti, jakož i odstranění mravenišť a drzých brouků a škvorů, bylo slavnostně odevzdáno svému účelu. Já, jakožto přednosta sekce, spolu s 6 ministerskými rady, měl jsem provést čestné zválení panenské půdy. Jakmile však převléknu se v krytém autu, ucítil jsem na sobě drsný dotek hrubé trampské košile, zapůjčené z muzea vyhynulých rarit. Vytryskl z mé duše mocný spodní proud utlačeného a pokořeného trampství a uvědomiv si mrzko svého počínání, vzepjal jsem se a jmu se prchati směrem k pralesu přes zoufalé volání 6 ministerských radů, kteří za mnou klopítali, nesouce můj převlečníka varujícem mne před nastuzením. Mučen svědomím, štvaný beznadějí a zhnusený životem, bloudím jako vomámený sem a tam po lese, konaje veliké pokání a touže najít sebe menší stopu po někom z vás. Tuto stopařskou práci mi značně stěžovaly rafinované turistické značky, příliš složitý pro prostého zálesáka. Až jednoho dne zaslechnu rachot bubnové palby. Větřím. Večerní vánek donášel k mému chřípí sympatický pach, pocházející neklamně z hlavní trampských opakovaček. Teď už bylo horačkou počichu vybřízt ze zeleného labirintu. A když jsem posléze zaslechl svý jméno, po tolika letech vysloveným správným trampským přízvukem, nebyl jsem už ani na okamžik na pochybách, že osada Hihaho je na dostřel. Ale celkem za to, až na ty puchejře na nohách, bylo to docela řádský dobrodružství. A kde vy jste všude byli, kluci? Jste nějaký opálen? Kde se dalo? Odvětil rozšafněný Kvarton. Tudle šerif dělal v Mexiku prezidenta. Pink byl v Bagdádě. Chiclet se proháněl po Siámu. Forbes propagoval správnou divočinu mezi americkýma kovbojema a my tudle s Bernáškem jsme se klouzali po ledovcích. No jo, pak jsem vás měl najít, když já vás hledal až někde v chuchli. Ačkoliv i v Arizoně, i v Texasu jsem se poptával, ale vrchní jen krčili ramenama. A jaký jste tam asi v těch modravých dálavách užili Kanady? Povzdychl si Bivoj roztouženě. No, odpovídal Forbes, nadspávé si dýmku. Oni sice ty tropické krajiny jsou hezký provoko, i dobrodružství se tam sem tam přiházejí. Ale po Vltaví toho není. Tak, tak, pokyvoval Nick šedou hlavou zavřelého souhlasu mediera Bernáška. Není všechno zlato, co se třpití. Není všechno divočina, co se za ní v amerických filmech vydává. A na tom se kluci jistě shodnem, že z tohohle dlouhého čundru byly nejlepší ty dva poslední dny v Kozorojích s těma klukama praslovanskejma. Pravý zálesák! Řádnýho dobrodružství dbali a Kanady milovnej si přijde na svý jedině v domácí, nefalšovaný divočině. No ne? Nodik, odvětili sborem ostatní zvědové. Tak hošani, každej fláděru ven a zapíjí se šťastný shledání, káže šerif rozjařen. Pak si rozděláme táborák. On pan Paroloť nebude nic navítat, anž to je dneska výjimečnej den. Neškodil by nejdřív nějaký podklad do žaludku, mínil stazičký Nik. A safra, lekl se aspirín, na to jsem ani nevzdech. Co se dá dělat, že bradlo je prázdn, řekl smutně a maně vnořil ruku do chlebníku. Ale v tom jeho tvář, do níž přestálá bitva vrila nové energické rýhy, rozářila se jasem téměř nadpozemským. Vytáhl osmahlou ruku a v ní se houpalo 6 magicky světélkujících vůstů. Duch lodi jest usmířen, prohlásil šerif slavnostně. Tak, teď je to teda úplně v suchu, vece spokojeně Nik, otvíraj svůj bově knife, tentokrát k účelům nekrvavým.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Ušetři si v

0: Noc plná hvězd.
1: Časopisy pro mládež. Mládí mé bylo neveselé, poněvadž mě mý pěstouni, jinak řádní lidé, předplatili rajskou zahrádku a českého jinocha. Rajskou zahrádku redigoval páter Pohunek. Jest význačné, že mnozí vynikající katoličtí pracovníci mají jména tak podivná. Vezměte si za příklad klerikála Kaňourka, Kopala a Škrdle. Páter Pohunek redigoval tedy rajskou zahrádku, časopis jehož jméno samo již ukazovalo, kam člověk může to až dopracovat, vzdělává-li se již od útlého mládí ušlechtilou četbou. Když byl jednou svátek pátera Pohunka, který mne vyučoval náboženství v páté třídě obecné školy, byl jsem pověřen ještě s několika jinochy, kteří stejně jako já vynikali na oko přísnou zbožností, abychom odnesli dary, které naše rodičové poslali k svátku páterovi Pohunkovi. Já jsem nesl velkou láhev obilní kmínky, kterou dostal od otce spolužáka Pavla. Měl výčep kořalky a považoval tedy svůj dar za úplně přiměřený poměrům. Odnesl jsem tedy láhev a tak vnikl jsem ponejprv do redakce takového časopisu. Na stole, kam jsem obilní kmínku postavil, bylo už několik čtvrtek papíru rozepsáno. Byly to slibné začátky básničky. Rýmy byly již uchystány, stačilo jen vyplnit mezery. Četl jsem Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. Spoužák Hornov položil na to všechno dort a za chvíli přišel dobrý páter Pohunek. První jeho bylo, že otevřel láhev kmínky a dal každému z nás po malé skleničce a odešel s lahví vedle, odkud bylo slyšet hlasité lokání, a vrátil se opět k nám s tou září nepochopeného světce v tváři a promluvil svým jemným hlasem. Ano, milé dítky, zde v tomto pokoji tvoří se rajská zahrádka. Zde andělé sletují se kolem mé hlavy a tu, milé dítky, myšlenka za myšlenkou přichází a slyším nebeskou hudbu a již chystám pro vás ony pěkné básničky ve svatém vznícení. Tu verše plynou jako stajemné hudby posvátné, jako když varhany zazní do ticha stánku božího. Tak je to. Odešel vedle a opět lokání neslo se k nám, bylo hlubší a sytější. Známka to, že láhev se prázdní. Pak se vrátil s nožem, rozřízl dort, dal nám každému kousek a tak opět byla odkryta na bílých čtvrtkách papíru jeho velká tvorba v posvátném nadšení. Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. A rozloučil se s námi, odporučuje nám hojné odebírání rajské zahrádky. Za 3 zlatky měli jsme přijít i s rodiči do ráje. Jak jsem se tedy tam snažil dostat pilnou četbou toho krásného časopisu, takže dodnes ještě pamatuji se na obsah. Nejvíce mě zajímalo, že jeden chlapec v jednom čísle ztratil, poněvadž se nemodlil, nohu, otce, ještě jednu nohu, pak matku, na to sestru a ještě jednu nohu a nakonec bratra. Teprve toho napravilo a žebral pak bez svých 3 noh u hřbitova. A tento hoch, malý jeník, vzdychal pak u hřbitova. Co jsem to vyvedl, můj Bože? Co jsem to vyvedl? Povídka jiná měla název Zlý Józa. Na většího padoucha se nepamatuji. Chlapci v jeho věku ojediněle vybírají ptáčata z hnízd. Ale zlý Józa vybíral celé kurníky a na katechetu vyplazoval jazyk a stal se z holomka drvoštěp. Pak se spustil úplně, měl malou chalupu v lese, nechal si růst vousy až po kolena, nemil se, nechty si nestříhal a jednou se stalo, že zaklepal v bouřlivé noci mnich na dveře jeho spustlé chalupy, prose o přístřeší a zlý Józa ho hnal do bouřlivé strašné noci. A tu noc Boží po

při té příležitosti na jeden verš z básničky v klerikálním časopise Selský jinoch, kde napomíná rozšafný člověk nějakého lumpa. Jen sakruj dál, si nekřesťanský osel, a věř mě to, že bych se smál, kdyby jen do tě uhodil ohnivý boží posel. Jinak měly povídky v rajské zahrádce také tendenci, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Proti tomu se nedá ničeho namítat a rád si vzpomínám na případ chudé růženky, jejíž poctivost se táhla přes tři pokračování. Byl štědrý den, rodiče růženky měli kromě své dcerušky doma jen jedno poleno. Šla růženka sbírat uhlí vypadlé z vozů s tímto nákladem. Šla s košíkem a plakala, neboť věděla, že jest to hřích. Uhlí bylo cizí a kdyby ty kousky sbírala, byla by to krádež. Z právnického stanoviska ovšem jen zatajení nálezu. Růženka dosud nekradla, tedy řvala na ulici, až se lidi stavěli a mezi nimi jeden krásně ošacený pán. Doslovně stálo, že měl kožich stojící bratru za rohový dům. A ten pán v kožichu byl majitelem velkoobchodu s uhlím. Zeptal se jí tedy, proč tak řve, a když mu řekla, že jde krást a sbírat uhlí a že to je hřích a že radši zmrzne, řekl, s poctivostí nejdál dojdeš, a šel s ní do bytu jejich rodičů, dal jim 100 zlatých, poslal jim vagon uhlí a oce růženčina udělal vrátným svého paláce. Nemusím připomínat, že byl bezdětný a že růženku přijal za vlastní. To se rozumí samo sebou. V českém jinochu četl jsem později podobnou obměnu. Tam se jmenovalo to děvče Helenka a rodiče jí poslali na dříví do lesa. Řvala tedy v lese. Potkal jí pan hrabě, udělal z jejího oce hajného a Helenku poslal do školy. Dnes jest Helenka komornou paní hraběnky. Zdali jest stále poctivá, to se neví. Ještě se pamatuji na jeden časopis pro mládež, a to Věstník misionářský pro Afriku a okolí, tedy i pro Čechy. V tomto časopise byla řeč o samých pohanských nemluvňatech, Číňani, Černoši a Indiáni. Poutavý byl článek, jak čínská matka chce dát pokřtít své novorozeně a s jakými obtížemi to bylo spojeno. Pravé vzbouření nastalo, vytáhlo vojsko, na obou stranách bylo plno mrtvých a raněných a v tom chumlu podařilo se misionáři pokřtít to děťátko. A když to provedl, usekli jim teprve hlavu. Matku narazili na kůl a pak tam stálo. Pokračování v příštím čísle. Pokračování však jsme se nedočkali, neboť ten misionář, který vydával ten věstník misionářský pro Afriku a okolí, vybral na všech školách předplatné a práskl do bot. Pak nám doporučovali Echo z Afriky a neboštík otec, když jsem chtěl na něm peníze na tento časopis, zavrtěl hlavou a řekl, milý hochu, to bude také zlodějina. A byl to přece nábožný křesťan.

a řek, v nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj jen pro ty, co mají hlavu v oblacích.

0: Noc s hvězdou.
1: Tadyhle ještě máš jeden item, který se ti třeba někam bude hodit, nebo místo něčeho jiného. Pro jistotu to zkrátka nahrávám. Poslyš, Jeníku, stran neužitečných znalostí. Ty přeci je sbíráš s oblibou a takový mě posíláš dokonce zprávy. Na pohlednicích výstřižky z novin českých o primátorovi Dittrichovi a o parnících, které se nemohou vypravit do Modřan, poněvadž je nízká voda a takovýhle věci. Tak v té souvislosti z Ameriky, jestli pak víš, že jenom o pár měsíců dřív než my slavila 60. výročí podzemní dráha New Yorkská, stařičký subway. To jsem se tuhle dozvěděl a dočetl jsem se v New York Times, já to tady mám, že 27. října 1904 starosta George B. McClellan, který byl notabene synem toho nepříjemného generála Lincolnovýho z války severu proti jihu. Pamatuješ se na něj, ty po něm přece víš, to byl velice neúspěšný generál. A tak ten syn jeho byl starostou New Yorku roku 1904 a 27. října zahájil první cestu na tom subway, na tom samém subway, co jsme používali za starých časů. V 39. roce, když jsme bydli na West Side, jestli se pamatuješ. A tak já tady mám fotografii toho pána, vypadá děsně slavnostně, má cylindr na hlavě, mladý člověk je to, fousy nemá ku podivu. A ve 2:35 vystřelil kanón dole, downtown u radnice a vyjelo se. Vyjelo se, starosta sám tedy byl u řídidel a zavedl proud do stroje pomocí stříbrné, čistě stříbrné páčky. To musela být báječná výprava. Všichni páni tam seděli v cylindrech a dámy v těch velikých kloboukách. A notabene krásný detail. Nějaký pan Belmont, který byl sběratel, tedy velikej boháč a sběratel závodních koní, ten měl dokonce, ten byl organizátorem toho IRT, víš, té první linky podzemní dráhy, a ten měl svůj vlastní privátní vagón tam, číslo 3344, a jmenoval se Miniola, ten vagón. Byl celý postavený z mahagonového dřeva a měl krásný, veliký, vycíděný okna, skrz který mohl tedy pan Belmont se svými hosty se dívat, jak se měnějí signály ze zelených na červený. A mezi tím, co dva číšníci připravovali večeři, tedy ve zvláštní kuchynce, která měla mimo jiné tedy zařízení grill na bifteky, dále takový ohřívací kamna a dokonce chladírnu na šampaňský. Tak si to představ, tu cestu, tu elegantní cestu podzemní dráhou, a když si představíš, jak vypadá podzemní dráha New Yorkská dneska, to peklo, ta pustina, tak jsem si myslel, že tento náhled, pohled do takzvané naší doby, jak jsme tomu říkali, že to snad pobaví.

0: Moc děkujem. Trochu jsem zvědavá, jak budu vypadat na tom YouTube. Ty taky, viď? Jsem teda zvědavá. Vážení, já se musím dojít pro nástroj. Je to jakoby vajíčko, ale s držátkem. A mně se líbí, teď si vzpomínám, že vlastně ten neuvěřitelný jazzman, trumpetista, skladatel, blázen taky trošku, ale úžasný hudebník, prostě Miles Davis, když se řekne Miles Davis, no tak v tom je, jsou dějiny jazzový. Ale on vždycky říkal, že jako kašle na ty škatulky, že prostě hudba je buď dobrá nebo špatná a to mě strašně bere. Takže my vám teď právě s Androu zahrajeme Johanna Sebastiana Bacha Bure.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

0: A než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Noc plná hvězd.
2: Já mám rád klid. Já miluju klid. Klid, to je moje. A snažím se ho zachovávat. A řekl bych, že většinou se mi to daří. Nepočítám-li ovšem nevysvětlitelné a nezvladatelné výbuchy vzteku, které mě popadají nad věcmi, které nejenže nestojí za vztek, ale ani za pohled. Je to vždycky maličkost. Ale vždycky maličkost. Třeba vadný zámek nebo vzdorující zásuvka. A nemusí to být zámek ani zásuvka. Mně stačí i moje neschopnost orientovat se v obsahu vlastních kapes. A nejhorší, co mne v takové chvíli může potkat, je člověk klidný, vyrovnaný, usmívající se. Jednou na Rušné ulici jsem měl odevzdat klíč od bytu své ženě, která se vracela domů dřív než já. Stála a čekala. A já prohledával kapsy. Kalhot, saka, pláště, saka, kalhot. Stála a čekala. A já zjišťoval, že kapes přibývá se čtvrtcem času. Už po 19. jsem prohlížel svou 35. kapsu. Z ostatních padaly zbytky vstupenek, jízdenek, účtenek, takové zbytečné, zbytnělé zbytky. Před očima už kroužil černý havran v steku a v tu chvíli moje žena, klidná, vyrovnaná, usmívající se, řekla: nerozčiluj se. Nic víc, ale tím právě vytvořila opačný pól a já sjel pěstí do kapsy saka, jak blesk do stodoly. Totiž blesk do stodoly. Já jsem nikdy neviděl zjíždět blesk do stodoly. Nemohu posloužit popisem toho, co ze stodoly zbude. Ale ze saka toho moc nezbylo. Bylo to, jak jsem řekl, na Rušné ulici. A já jsem se snažil vybít se diskrétně. Rozerval jsem svůj šat tak tiše a nenápadně, že víc než 5-6 lidí si toho nevšimlo. A jindy si toho všiml člověk jediný. To bylo v době, kdy můj syn procházel obdobím otázek. Každé dítě prochází obdobím otázek. A já tvrdím, že dítěti se odpovídat má. Netrpělivost tu není na místě. Odpovídal jsem tedy. Ovšem nejsem světec, ani kybernetický stroj. Moje znalosti, má fantazie i moje nervy mají své meze. Zodpověděl jsem tedy vždycky určitý počet otázek a pak jsem potřeboval něco osvobozujícího. Stačilo málo, třeba při procházce parkem kopnout do lavičky nebo praštit pěstí do stromu nebo tlumený výkřik ovšem stranou, aby dítě nádherně netušící, nevinné a šíleně zvídavé nic nespozorovalo. Jednoho dne jsme se vraceli z města. A vidím naši tramvaj, přijíždějící právě ke stanici. Vstoupil jsem s ním do jízdní dráhy a v tu chvíli jsme se ocitli mezi dvěma proudy vozidel. Za námi auta, jedno za druhým, před námi tramvaje, jedna za druhou, včetně té naší už odjíždějící. Bylo poledne, vedro. Já měl hlad, spěchal jsem. A v tu chvíli se můj syn zeptal na něco, co viděl v druhém poschodí protějšího domu. Byla to v té řadě jeho otázek ta otázka mezní. A já, žehnaje hluku, který nás obklopoval, jsem se odvrátil a vykřikl jsem dvě slova. Dvě nádherná česká slova, jimiž je náš jazyk schopen vyjádřit všecko. Od údivu až po vztek. Dvě slova, jimiž cosi nežádoucího posíláme dál. Ba, řekl bych, nejdál. No tak tedy rozhodně dál, než třeba k šípku nebo do háje. Vykřikl jsem je s překrásným pocitem uvolnění. Naplno. A přímo do tváře dámy, která stála vedle mne. Já nikdy nezapomenu na její pohled. Byla to starší dáma slušného zevnějšku, určitě i slušného chování. Už byla daleko a ještě se ohlížela. A řekl bych, že v jistém smyslu se ohlíží dodnes.

Ama jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců kýmkovem značená, kolejnic tom gong.

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne, přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat a přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
2: Na stránkách protiprout.info.

0: noc s hvězdou.
1: Co to je? To je manžel?
2: Zpamatuj se. Schop se.
1: Sako.
2: Vezmi si.
1: Moje sako, vezmi si.
2: Pro pána krále, kam zhoda? No.
1: Spadlo. Posledně kam spadlo.
2: Kam? Pod kanapé.
1: Cože?
2: Pod kanapé, povídám.
1: No to, prosím tě, tak dělej něco.
3: Drahoušku! Představ si, všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
2: To jsem to ráda, je... to je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
3: To je to?
2: Tohle?
3: Kdo to je?
2: Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
3: Ludvík! Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
4: Ahoj.
3: Co tu děláš?
4: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
3: A čemu se chechtáš?
4: Ty se taky skutíš zasměješ, jen co si obléknu sako, dovolíš asi?
3: A ty se nesměješ?
2: Já už jsem se nasmála. Až.
4: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
3: Co?
4: Mám to taky Ládíkovi vyprávět.
2: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
4: Já jsem tady... Zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový, zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
3: No.
4: Příběh, no. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, jo. Vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
2: No, popuká.
4: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
3: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem, notabene takhle v košili.
4: No tak vidíš, tak sedneme si.
3: No tak pojď.
4: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku, ať se Ládík taky zasměje, co?
2: To bude mi, myslím, nejlepší.
4: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
3: Já.
4: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
3: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
4: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Nikoho. Seděli jsme takhle na pohovce.
3: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
4: Nervně, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
3: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
2: Láďo, ty máš fantazii.
4: Ale jo.
2: No, jo?
4: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
4: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
3: Jo.
4: A v tom najednou přecí nechrastě ani klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
3: Instalatér?
2: Co by tam dělal ten instalatér?
4: Manžel.
3: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
4: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
4: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
3: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
4: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
3: Jo, tak takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
3: Teď už tomu rozumím.
4: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
3: Hrozná situace, viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
4: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče. Jo.
3: Počkej, nebyl to ten...
4: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
3: No těžko, ale dovedu, povídej,
4: no, ten napíjel. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v chechtot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky smíjí, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
4: No tak.
3: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
4: Jak velice jednoduše. Jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
4: Ne, že uvěřil, že se smál.
2: a tím vlastně byla celá situace zachráněna.
4: Mějte se moc krásně.
3: Poslechni, já volku.
4: Že se tomu směju a že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
3: A ten blbec tomu uvěřil?
4: Ne, že uvěřil, ještě se smál.
2: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
4: Mějte se moc krásně.
3: Poslechni, já volku. Řekni,

0: se tě na to zeptám.
1: Láďo, Láďo, taková choulostivá situace, ty jsi v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák, určitě naše východisko a našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
2: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys mě napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá pointu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou pointu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
2: A prosím tě.
0: No?
2: Z čeho jako?
1: Láďo.
0: No co?
1: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
2: No to je fakt, to je fakt. Na čo myslet věci, ke vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
0: Dítě to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
2: Že už tam někdo byl, no. Co je to za pitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
2: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, to proč by to bylo nemožné?
1: Tomu by nikdo nevěřil.
0: No to ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu mému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, jo. Se to stalo, vážně.
2: A co, jako? Co?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
2: Ty mě děsíš. Ty mě
0: Ne.
2: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
1: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
2: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
3: Uctivá poklonost.
0: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.

vtikání hodinek uprostřed laviny a kde si pod síchou zbytečné peřiny v roletě přijde.

možná i v bufetech, možná i v pasáži, možná i v sazích cest.

0: Noc plná hvězd.
1: Kdo sledoval naše prvé návštěvní dny, které tady vznikaly jako posezení s přáteli vždycky v sobotu v nočních hodinách, asi před dvěma lety nebo před rokem a půl, tak ví, že měli v podstatě dva konce. Jeden takový pěkný, krásný, hezký konec, asi takový, jako nám dnes ustanala paní Eva Olmerová. A potom druhý konec, řekl bych, pro takové drsnější publikum, na mnohé vyjištěné, které zůstávalo na svých sedadlech a sledovalo scénky ze života spisovatele Kupáka a jeho věčného soka i přítele Čendy Krchova. My jsme v těchto příhodách vlastně dali průchod své dávné touze hrát klasické drama, které nám nikdo nesvěřil, tak jsme si museli psát předlohy sami. Je pravda, že role jsou tam jenom dvě a to dost podobné. Ano, tam je blb číslo jedna, Dušan M. Kupák, Jiří Grossman, ho snad ani nehraje. Pak je tam blb číslo dvě, Čenka Krchov, kterého hraje Miloslav Šidemilk, aniž by se přetvařoval. No a Kupák prošel mnoha situacemi, dokonce celovečerním dramatem, Večer pro otrlé tady prošel, ale to se nehrálo dlouho.
2: Ne, to se nehrálo dlouho. On tady někdo služebně omdlel přitom, se to stahlo.
1: No a Kupák byl teď drahný čas v emigraci, on byl ve Vídni, my jsme mu telefonovávali do Vídně a Čenda Krchov jej přiměl, aby se navrátil zpět do vlasti.
2: No, navrátil, on psal totiž Kupák, že by se rád zapojil do politického života.
1: Vidí, že
2: my jsme mu to rozmlouvali, říkali jsme mu, že hladina se čeří.
1: On říkal, ne, že jeho místo je zde a takže...
2: Takže přijel a my tady uspořádáme
1: volební schůzi. Já sedu nalíčit, protože Kupák je intelektuál.
2: No, ten se líčí vzadu, ve volební místnosti vystáváme s Čendou Krchovem, který nemá před lidem co skrývat. A proto se před lidem také líčí. Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize, dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, teď dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak, než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa z Vídně se vrátivši, tedy poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
1: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, abych vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody,
3: prosincové ústavy z roku 1867, která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
2: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku? Soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
3: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
2: Soudruh Pupa, nech sexuality a stoč se k programu schůze. My Krchovové jsme maniaci v politice.
3: Soudruzi, já jsem sem dnes přišel, aby jsem vám zodpověděl vaše dotazy volební. Ovšem já na vás vidím, že vy vidíte, že do mě nevidíte. A proto by se vám především odhalil své vnitro.
2: Takže můžu to vzít z kraje. Po pořádku. Jmenuješ se Pupák, abychom měli jistotu.
3: Jmenuju se Pupák, ale kamarádi mi přezdívají Pavka Korčagin.
2: Čím byl tvůj otec?
3: Musím to říct?
2: Samozřejmě. Nechceš mít před voličema tajnosti.
3: Kulak, voliči.
2: Kulak. Konstatuju, já myslím, že mluvím za všechny, to není zrovna nejlepší původ.
3: To by jsem netvrdil, individuum Krchov. Aspoň jsem poznal třídního nepřítele zblízka. Já jsem taky ovšem dětskou lopatkou rozhrával meze a krátil takocově lány a zvětšoval drobným rolníkům a bezzemkům kamenitá polička.
2: Takže můžeme konstatovat a zapsat, že názorově jsi se s otcem rozešel.
3: Dokonale, jako Mao s Leonidem.
2: Já to zapíšu.
3: Zapíš. Hezký písmo, jemný.
2: Tak dál.
3: No, ano.
2: Co žena, která tě porodila?
3: Co?
2: Co žena, která tě porodila?
3: Nezesměšťuj se před voličem. Mě přece přines čáp?
2: Samozřejmě mě taky, soudruzi. Ale maminku si snad přeci měl, někdo tě přelinoval.
3: No jistě, to jsem měl. To byla dcera obuvníka Ševce.
2: To jsem chtěl slyšet, no. Čili živnostníka.
3: No, co se dalo tenkrát dělat, Jendo? Já jsem často prosil zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Nešlo to. Dědou kapitalistům snažil jsem se taky pohnout. Říkal jsem mu, děde, nech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka. Nedal si říct ty rám. A vysával takový zvuk.
2: Kde se koukala? Nejsi po SN?
3: No. Po únoru s mimocemi dětem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali kladívko. Zapiš to. Slzu dojetí jsem měl tenkrát foku, protože to bylo i moje vítězství. A těch vítězství bude ještě moc. 6, 16, 16.
2: Zajdě, Pupa. Podruzi, já jsem rád, že jsme slyšeli, že Pupák má ledaco za sebou a není to žádný idiot, jak se před schůzí říkalo všeobecně, já to vím. Mně se například líbilo, promiňte, že odbočuju, ale i na schůzi je dovolený se někdy zasmát. Mně se například líbilo, Jak si pupák líčil, jak si líčil na dědu. Takových míst je tam bez počet. Dvě.
3: No. Se vám ještě neříkal, jak strýc továrník požádal pro místní honoraci fialkový ples. A já mu ho předčasně ukončil, vpustiv do sálu cchoře.
2: Mám dost, pupák. Legrace bylo dost. Jseš poslanec. Hej, seš klaun. By se nám to nezvrhlo.
3: To je sporný, Čendo. Ono, politický kolbiště je dneska jedna velikánská manéž. Pravdou je, že klaunů je v ní dost. Poslední dobou dostali i kročitele. A v tom duchu jsem taky sestavil svůj volební program, s kterým vás nyní seznámím.
2: Napřed by bylo dobré, kdyby si soudruh Pupák zodpověděl dotazy volební, které se tady shromáždí.
3: Ano, prosím, Milera. Čendo, ještě než tomu přejdu. Jmenuje se pořád Krchov, jo?
2: Bych se nemenoval Krchov. Tohle věku nepůjdu k vyřmování.
3: To myslel, jestli si nezměnil jméno.
2: Myslíš, že tady se mění jména jako politický názory?
3: No já třeba se jmenuje Cintorín.
2: Cintorín, soudruži.
3: Já blesknu hlavou takový. No. Tak, ptá se soudružka P. Co je to řízená demokracie? No tak, soudružko P, to je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.
2: Ano, takhle bych to... Abych to doplnil pouze, když dovolíš, soudružku P. Že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelení.
3: No, je zde druhý dotaz. Jestli v socialismu platí ještě heslo hlas lizu...
2: Tak mě píše soudruh.
3: Já vím, soudruh. Jestli platí heslo hlas lidu, hlas boží v socialismu. No tak samozřejmě, že platí, soudruzi, toto heslo. Ovšem, všichni víme, že komunisté Boha neuznávají. Pak je zde... Na tenhle dotaz, ten se mě bude těžko. Já jsem tady dlouhou dobu nebyl, jíte voliči, já nemám ten správný přehled. Jestli by si ty, Čendo, ho nemohl odpovědět. Jak se, já to budu říkat na tebe, ale upřímně, prosím tě.
2: Prosím, samozřejmě upřímně.
3: Jak se soudruh Krchov dívá na pobyt přátelných vojsk u nás, ale upřímně.
2: Děkuji ti za ten. Upřímně.
3: Odsrdce.
2: Soudruzi, upřímně, já jsem rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
3: Je zde dotaz, jaký jsem napsal díla v emigraci. No tak napsal jsem pouze jeden román o životě inteligence v Československu za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživák. To mi asi nevydají, takže bude lepší, když vám přečtu rovnou svůj volební program. Za A. Vymítit negramotnost na úřadech a ministerstvech. Za B. Zamezit návalům v podzemní dráze tím, že nebude. Za C. Zvýšit čistotu vodních toků zavedením kruhové kanalizace bez vyústění. Za D. Přemístit měsíc přátelství z listopadu na leden, ať to máme hned z kraje za sebou a nemusíme se tak dlouho těšit. Neodklízet v zimě na ulicích sníh, aby kontrarevoluce při plížení na stylu.
2: Na to
3: zdraví.
4: Taky byl nemocný. Jsi nastyk. Zákej.
3: Změnit heslo se Sovětským svazem na věčné časy na se Sovětským svazem dočasně, protože je to kratší a znamená to totéž. Aha, zavést pro přátelé umístěné na našem území kurzy čínštiny, aby se po návratu domů mohli domluvit.

Mý vlasy zrezlí mi za ty roky slezly, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bubu.